0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: This ain't no disco.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
6: Asi 100 tisíc.
5: A ty s tím nic neděláš, jo?
6: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
5: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
6: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
5: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Anybody Seen My Baby od Rolling Stones můžu slyšet kdykoliv. Na Hit Radio 90 je hrajeme 5 minut před 7. Jiní důchodci by v tuhle chvíli zavařovali okurky a Stouni vydávají nové album a přemýšlí, že by vyrazili zapařit. No tak je pátek, ne?
1: Doprava.
0: A jak to jede?
2: Dobré ráno, aktuality z dopravy pro vás má Hanka Koterová. Kolony jsou dnes po ránu na Pražském okruhu. Jak to tam aktuálně vypadá, ví Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Do kolony najedete od 60. kilometru a popojíždět budete ve směru od dálnice D10 k dálnici D1 až po dopravní omezení na 62. kilometru.
2: Na dálnici D5 pak pozor na 105. kilometru. Ve směru na Rozvadov se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním a podobná je situace na D1 ve směru z Prahy do Brna. Na 172. kilometru se také vyšetřuje srážka osobáku s nákladním autem, navíc obou vozidel uniká olej, takže včas šlápněte na brzdu. To je z dopravy pro zatím vše, šťastnou cestu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce, pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v Potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
10: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Ahoj, my jsme Hanka
14: a Marek
13: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
14: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
13: protože pro vás máme
14: marmelády bez cukru, jahoda,
13: malina,
14: mrnka,
13: švestka
14: nebo mango.
13: Ochutnejte si bez cukru,
14: bez chemie
13: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
15: Marmelády s příběhem.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
19: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
20: 90. Nejlepší

0: počasí.
1: Takhle ráno čekáme ojedinělé přeháňky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer už pak budou bouřky i přeháňky na většině Česka. Bude i vítr a ten může v bouřkách zesílit. Nejvyšší teploty kolem 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je pátek 17. července, 7 hodin, ano přesně teď. My jsme Hit Radio 90, s vámi je Vláďa. Já jsem před chvílí říkal o těch bouřkách a všichni si určitě moc dobře pamatujeme, jak nás strašila divá Bára z babičky, která se v bouřce chodila schovávat pod strom. Tak tomu se vyhneme, ale vědci říkají, že rádiové vlny na blesky vliv nemají, takže nás můžete dál v klidu ladit. Já vás ladím třeba vanastovkama. Krásný ráno.
0: Hit Radio 90.

0: přejezdit Rádia 90, 4 minuty před čtvrt na 8 i Madonna. No, ona je taky neuvěřitelná. Na začátku července vydala album, které hodnotíme jako nejlepší diskodesku za posledních 20 let. A jsme zvědaví, jestli z ní něco zahraje v neděli v přestávce mistrovství světa ve fotbale. Kdo vystoupí v New Yorku? Už se ví, kromě Madony, Shakiry a korejských BTS potvrdili organizátoři i Justina Biebera. A veliký překvapení, já jako loutkář to ocením, Mapety ze Sezamový ulice. No tak ty tady zrovna nemám, ale Smash Mouth budou za chvilku.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do sprchy.

0: na Beskydské louky nebo mezi Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Krásné ráno s Olive na Hitradio 90 v 7.27. Tohle to je takový svatý grál tanečních festivalů. No, ono teď stačí podle mě na mapě někam úplně náhodně zabodnout prst a nějaký festival o víkendu kolem toho vašeho prstu určitě se bude konat. Vždyť jsme v plném proudu festivalové sezóny. No, ale, moji milí, všichni víme, jak to na festivalech chodí, že jo? Večer se slaví, zpívá, ráno se člověk probudí s pocitem, že je vlastně úplně v pohodě, že klidně může sednout za volant, ale ten zbytkový alkohol, to může být někdy pěkná potvora. A tak se mi líbí nápad policistů z Vizovic, kteří nabízí možnost nechat si před odjezdem preventivně a úplně beztrestně změřit, jestli už jste opravdu na nule. Papíry neriskujte. A my raději s Chantal do oblak.
1: Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 v 7.40 kolega z rádia, Ronan Keating, no má krásný hlas. Ale posluchači o něj přicházejí. Ronan se rozhodl, že má po 7 letech dost vstávání ve 4 ráno a že se chce raději věnovat rodině a dětem. Ale prý dál bude postovat na Instač. Já tam teď akorát zrovna koukám. Má tam moc pěkný fotky z dovolený. 90 jsou za chvilku zpátky. Budou třeba Pet Shop Boys, Chris Ria nebo Adamsky. Já jsem Vláďa. Krásné ráno.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: And besides, all our sons and daughters already know how that feels. Adamský síl, 7 hodin, 54 minut, my jsme Hit Radio 90, jak bude, co se děje a jak to jede, se dozvíte.
1: Doprava.
0: V Praze, v Sokolské ulici, na křižovatce s Žitnou se střetlo osobní auto s motorkářem. Někdo jel na Turka, tak počítejte se zdržením.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, pojďme se společně podívat, jak to vypadá na silnicích. Na Pražském okruhu je od rána kolona ve směru k dálnici D1. Teď aktuálně se zdržíte asi 20 minut a v koloně budete popojíždět od 60. kilometru až po dopravní omezení na 62. kilometru. Pevné nervy jsou potřeba také na příjezdu do Brna po D1. Ve směru od Prahy budete popojíždět asi čtvrt hodinky od 180. kilometru a bez zdržení to dnes máte na D1 směrem na Ostravu. Na 317. kilometru máme dopravní nehodu a stejně tak na dálnici D35 směrem na Ostravu na 266. kilometru. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Ale radši to vem znova.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
7: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz.
8: Hit Radio 90.
7: Krátké zprávy.
9: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Předseda sněmovny Tomio Okamura hovořil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud o to české ministerstvo zahraničí požádá, je připraven na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat. Část opozice Okamuru vyzývá, aby v této situaci do Číny nejel. Vedení ODS dnes bude schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby. Z volebních listin složených místními organizacemi nesouhlasí s kandidaturou bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka do zastupitelstva městské části. Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí obvinění, že vydělal více než 100 000 dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. Japonská policie zatkla 49-letou ženu kvůli podezření, že své o 7 let mladší spolubydlící zašila jehlou a nití rty. Motiv činu zatím není jasný, mělo se tak stát po údajné hádce. Ženy spolubydlely ve městě Koga od loňského dubna. No a Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa z Doule do Belfortu. Ta sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale z bezmála 260 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
7: Počasí.
10: Takhle ráno přehánky nebo bouřky ojedinělé, a to zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer už pak budou bouřky i přehánky na většině našeho území. Bude i vítr, ten může v bouřkách zesílit. Nejvyšší teploty kolem 30.
7: Hrajeme vám 90 nonstop.
10: Pokud jste se k nám připojili právě teď, tak krásné ráno, je minuta po 8. Já jsem Vláďa, my jsme Hit Radio 90. A jestli přemýšlíte, že se pojedete schladit k moři v Itálii nebo ve Španělsku, je teplota moře stejná jako voda ve vaně. 30 stupňů. Ale zase je to dobrý na klouby.
7: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Balaš Cievka Pavlíček 8.12, Hit Radio 90, BSP, Holka čapní draka. Za chvilku je vystřídá Natalie Imbruglia, kterou ukecal Bryan Adams, aby s ním jako speciální host vystupovala na jeho turné, které bude mít příští rok. Natálka za chvilku na Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom. Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na miliona.

0: Příklad nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ranní hit Radio 90 ladí vás chvilku před 8:30 Amy Grant a protože hrajeme 90 non-stop, budou za chvilku i Backstreet Boys. Máme léto, teplý večery, takže se dá klidně sedět venku. Jen kdyby nás tam neotravovali věčně ti komáři. Tak samozřejmě je dobrý myslet na to vzít si sebou do přírody, když tak repelent, a kdyby ani ten nepomohl, jakože často nepomáhá, tak chvilku počkejte, než se dostane do prodeje zbraň budoucnosti. Francouzi vyvíjí minidron na komáry, který se vejde do dlaně. Jak funguje? No úplně jednoduše. Tenhle ten mrňous lítá, poslouchá zvuky a jak mi les zaslechne komára, rozseká ho vrtulema. Hit Radio 90.
1: 90 non-stop.

0: Hit Radio 90 v 8.38, tohle je Tina Turner, já jsem Vláďa, dobré ráno od nás, od obou, za chvilku a toho prostě musíme dát, hrajeme Pale Haberu, je to o hvězdách. Myslím si, že Pavlík netušil, co stvoří za mem, když si na sebe v 90 oblékl ty džínový kraťasy. No bez nich by léto nezačalo.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S Hitrádiem 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90. 90.

0: 9. na Hitrádiu 90 Dario G. Doprava. Na pražském okruhu směrem do Modletic na 22. kilometru v koloně stojí porouchané auto a zdravím Hanku.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Zdržíte se nárazově v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Popojíždí se asi čtvrt hodinky od 4. kilometru až po sjezd na letiště. A silný provoz je kvůli dopravnímu omezení také na Vysočině, konkrétně na trase z Pelhřimova do Humpolce u Komorovic. A kolona je od rána tradičně také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Teď aktuálně budete popojíždět čtvrt hodiny od 180. po 196. kilometr. To je z dopravy ode mě prozatím všechno. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha
13: představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
14: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
17: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
16: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
17: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
16: Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
3: počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přeháňky nebo bouřky, v tuhletu chvíli jenom ojediněle, a když tak v západní polovině Čech. Odpoledne a večer to už bude jiná, to budou bouřky i přeháňky na většině Česka. A zafouká, zvlášť v bouřkách může být pěkný vítr. Nejvyšší teploty 26 až 31, na Moravě 32.
3: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Krásný pátek 17. července, s vámi je Hit Radio 90. Je za minutu 9. Já jsem Vláďa Řepka a připravená v bloku je Alanis Morissette a já si dovolím poslat všem dnešním oslavencům. Takže pokud máte narozeniny, slavíte třeba výročí svatby nebo jste Martina, které mají svátek, tak všechno nejlepší.
3: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9 hodin, 10 minut na Hit Radio 90, Shania Twain. Kdybyste ji dneska chtěli vidět naživo, možnosti tu jsou. Vystupuje v kanadském Torontu. Díky časovému posunu máte ještě docela čas. Ale i tady u nás máme skvělý koncerty a festivaly. Dneska a zítra pokračují Hrady CZ, Kunětická hora a příští týden jsou na Švihově. A 90 za chvilku zpátky budou třeba YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hit Radio.

Madonna nám na Hitrádiu 90 pár minut před půl desátou připomněla agenta Austina Powerse. Pěkný pátek. Šipky do bazénu, tak ty mám rád, jenom potom strašně mě štve ta voda v tom uchu. Takže nejdřív skáču takhle na jedný, pak takhle na druhý noze a když to nepomůže, tak beru do ruky vatový tyčinky a většinou končím na orl. A taky už vím proč, protože když se nám dostane voda do ucha, stačí si plít v klidu lehnout a nechat ji vytéct. Když já jsem strašně nervák. Hrajeme 90 non-stop a mám pro vás slaďák Boyz II Men na Hitrádiu 90.

0: Hit Radio 90, máme 9.37, hrajeme nejvíc 90 v českém éteru, tohle byl Robert Miles a za chvilku pro vás mám Susan Vegu, která tento týden poctila Českou republiku návštěvou a byla opět úžasná. Za chvilku předávám slovo Markétě a v pondělí se těším, ahoj.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.CZ
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Freddie Mercury na Hitrádiu 90 těsně před 10. hodinou a my jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Zdržíte se stále na příjezdu do Prahy v přerušované koloně na dálnici D7. Popojíždí se asi čtvrt hodinky od 4. kilometru až po sjezd na letiště, kde je velmi silný provoz. Další kolona je na příjezdu také do jihomoravské metropole. Po D1 před Brnem ve směru od Prahy se osobní auta zdrží od 173. kilometru asi čtvrt hodinky, kamiony si postojí skoro hodinu. A velké problémy teď hlásí aktuálně dálnice D11 na 109,5 kilometru směrem do Hradce Králové. Sjel kamion do příkopu. Čekejte dlouhé kolony. To je z dopravy vše a šťastnou cestu.
3: Od 1. června je v metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Přijemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky
17: CZ.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den oblačno, polojasno, odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou vlastně na celém našem území. Teploty 26 až 31, na jižní Moravě 32 a pokud míříte na víkend třeba do Jeseníku nebo do Beskyd, tam i 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Páteční 10. hodina, 17. červenec, s vámi už je Markéta Rachmanová. No a před námi změna počasí, což teda hlídací babičky prázdninový úplně nemusí, protože je potřeba začít vymýšlet krytý program pod střechou, ale zase můžeme třeba po letech do kina a že jeden důvod máme. Řekneme víc v téhle hodině, teď jdeme hrát, hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 10 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio 90 M People. A jak jsem mluvila o těch hlídacích babičkách na prázdninách, tak napsala Mirka. Ahoj Market, akorát mi dneska vezou Várku vnoučat. Jsme na Slapech, bojovka připravená a dešť nás nezastaví. No tak hlavně opatrně pod těma stromama v bouřce.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. 2 trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

90. Hrajeme 90. non-stop 10.27. No a od včerejška už je v kinech Odysea. Dlouho se o tom mluví, dlouho se na to čeká a dlouho se na to taky teďka budeme dívat, protože ten film má 172 minut. No tak, když oprášíme dějepis, víme, že Odysseus byl králem Itaky, že vymyslel lest v podobě trojského koně a že když se chtěl z těch dlouhých válečných cest konečně dostat domů za svou drahou, tak to byla nekonečná štrapác plná nástrah a pozdravů od řeckých bohů, který taky nebyly úplně fér. No a tohle všechno teď režisér Christopher Nolan natočil. Vlastně už jenom to odhodlání do toho tématu jít se cení, protože já vůbec nevím, za jaký konec bych tu Odysseu vlastně měla vzít. Hlavní roli Matt Damon. Všude budete číst, že tohle je film jenom do kina. Že když si to pak pustíte časem doma v televizi, tak to prostě nebude ono. No a protože počasí se v příštím týdnu opravdu má zkazit, vychází to báječně.

0: Posloucháte Hit Radio 90 v pátek dopoledne 17. července. Ještě spousta hitů u nás odjede, než děti začnou ořezávat pastelky do školy, a taky spousta troubení v ulicích a na silnicích obecně si užijeme, než se odklidí všechny ty prázdninové uzavírky. Přijde mi, že letos je toho fakt nějak víc, že je přetlak, protože kamkoliv jedu, tak tam je nějaký šrafování a omezení. Na dopravu se podíváme za necelých 20 minut. Jsme Hit Radio 90.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Americké ženy se mají, že mají Lennyho Kravice. Teď na Hit Radio 90. Slibovaná doprava právě teď.
1: Doprava.
2: Hezké páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dlouhá kolona se vytvořila na výjezdu z Prahy po dálnici D1. U Mirošovic na 22. kilometru se totiž hromadně srazily 3 osobáky v levém jízdním pruhu. Počítejte tu proto s delším zdržením. A komplikace zůstávají na příjezdu do hlavního města. Přerušovaná kolona je na dálnici D7, popojíždí se 10 minut od 4. kilometru až po sjezd na letiště. A zdržíte se také na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Osobní auta popojíždějí od 173. kilometru 10 minut, kamiony tu ale stojí skoro hodinu. Z dopravy je to vše, mějte hezký den a šťastnou cestu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
19: První čarodějnický obchod Praha
20: představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
21: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
22: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
23: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
24: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
25: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
26: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
0: počasí.
1: Dneska bude celý den oblačno až polojasno, odpoledne navíc se přidají přehánky a bouřky, které budou možná i hodně silné. Vyskytnou se pak na většině území, teploty budou příjemně vysoko, no příjemně 31, na jižní Moravě i 32, ale třeba v jeskyní bude samozřejmě zima, ale v Jeseníkách a Beskydech 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vítejte v další páteční hodině. Na nedělní finále fotbalu se už ohlásil Donald Trump, taky španělský král. Naopak argentinský prezident prý z pověrčivosti raději zůstane doma. Posledně udělovali fotbalovou trofej katarští šejkové. Na koho padne řada tentokrát, tak to je zatím přísně tajný jako výherní čísla v loterii. Markéta s vámi, hezký pátek.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Na sítích, kde jsme jako Hit Radio 90, dneska připomínáme jeden takový bolavoučký moment, protože právě 17. července 1995 se Robbie Williams rozhodl opustit Take That a nakopat jim zadek na solový dráze. Jak řekl, tak udělal. I on je totiž jedním z těch, co třeba zaspívají v neděli na tom fotbalovým poločase poločasů. Kdyby žil Michael Jackson, zaspívá tam určitě taky. Takhle musí jeho věkovou kategorii zastoupit Madonna. Já se moc těším na ta videa v pondělí ráno.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na bátu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
8: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
9: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Hit Radio. Hit Radio.

Pátek český méteru, jsme Hit Radio 90, Bob Marley, 2 minuty před 12:30. Představte si, že Číňani představili humanoidního robota, který je naprogramovaný jako kamarád a společník. Už to není jenom plast a dráty, ale normálně silikonová kůžička, která je na dotek prý stejně hladká jako ta lidská. Taky mají dokonale navrženou páteř, takže ten pohyb ovládají bravurně. No, takže zatímco lidstvo už po generace úspěšně upgradeuje na bezpáteřní tvory s hroší kůží, tak Číňani prostě museli vyvinout robota, aby nám připomněli, jak vlastně vypadá pevný charakter, rovná páteř a citlivý dotek. Billy Joel, Hit Radio 90.

0: Takhle hraje kousek po půl dvanáctý hit Radio 90 Counting Crows. Příští týden se mělo rozhodnout o demolici sochy, která stojí roky na Barrandovském mostě v Praze. A ta socha dneska spadla? Na cyklostezku? Jako nikomu se nic nestalo, ale máme evidentně další důvod, proč při jízdě na kole nesledovat jenom hodinky a vlastní výkon, ale taky umělecká díla nad sebou, kdy je vlastně umění už jenom udržet to celé na místě. Do 12. vybírám Madonu a taky OMD.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne.
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne.
8: A já vám jako dlužím?
5: Hele, zejte ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: I OMD budou letos o prázdninách dávat do navigace slovo Praha. Na konci srpna přijedou v rámci festivalu Prague Open Air. Pojďme se podívat, jak vypadá páteční provoz.
1: Doprava. Hezké poledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé zpomalíte na 169. kilometru a pomalu se jede až ke křížení s břeclavskou D2. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení na D1 také před Lipníkem nad Bečvou u Ostravy. Popojíždět budete mezi kilometry 300 až 297. Snížit rychlost doporučujeme u Jaroměře. Na 110. kilometru dálnice D11 na Hradec Králové skončil kamion po nehodě v příkopu. Kolem projedete levým pruhem a 15 minut necháte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova u exitu letiště. Na vině je dopravní omezení.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát!
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trail parku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Hezké poledne, máme pro vás přehled zpráv. Hasiči ve Zlíně 9. dnem likvidují požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Zásah podle jejich mluvčí potrvá i celý víkend. Dron s termokamerou v sutinách stále nachází ohniska. Hasiči trosky objektu dál prolévají vodou. Jak dlouho ještě hasební práce potrvají, není jasné. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka. Za 2 stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 000 korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Nedaleko Jílového u Prahy včera začala ražba průzkumné štoly pro tunel Luka. Ten bude součástí dálnice D3. Stavba středočeské části D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla.
2: Počasí. Dneska odpoledne a večer se přeháňky objeví taky bouřky i silné. Vyskytnou se na většině území teploty 26 až 31. Zítra pak celý den oblačno, místy se objeví přeháňky, být taky bouřky. Později večer pak čekáme ubývání srážek. Teploty 23 až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Pátek, 12 hodin, to už pracuje opravdu jenom ten, kdo svou práci miluje. A nebo kdo má ukrutně přísný vedení. Nás to baví, snad i vás. Hezký odpoledne od Markéty.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

My to za ty dlouhý roky víme. Lucie byla hvězdou loňského festivalu Hrady.cz. Letos tam můžete užít jiný pašáky. A tento víkend se celý ten ansámbl přesouvá do východních Čech, konkrétně na Kunětickou horu. Ta předpověď počasí vypadá spíš jako nejistě a komplikovaně, ale správný festivalový návštěvník ví, že špatné počasí neexistuje, že existuje jen slabá pláštěnka, děravý gumáky a nedostatečný pitný režim. Hezký pátek.

0: Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

65, Hit Radio 90 a objevil se takový výzkum. Já na to teda moc nejsem, ale tohle mě zaujalo. Mladí lidé mají úzkost z tankování. 62% uvedlo, že má nervy z toho, že natankuje špatný palivo, že to neumí správně s pistolí, anebo že špatně najede ke stojanu, anebo že se prostě před ostatními řidiči na benzínce znemožní. 62%. Trauma z toho, že u stojanu číslo 3 netrefím správnou díru bez asistence maminky. To je asi tak popis celé té naší generační situace v kostce. Dáváte se Hit Radio 90. Tom Petty, Learning to Fly. Hezký den.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Devadesátky. Nejlepší.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
11: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tady probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ideální píseň na pátek, Friday I'm in Love od The Cure na Hit Rádiu 90, 7 minut před 14. V tuto chvíli už se s vámi všemi vítá Ivo Aláč, přeju vám krásné odpoledne, no a jak to vypadá na silnicích, to taky víme.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dálnice D11 u Jaroměře směrem do Hradce Králové je stále neprůjezdná po nehodě kamionu, který skončil v příkopu. Probíhá jeho vyprošťování. Nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Zpomalíte na 169. kilometru a pomalu se jede až ke křížení s Břeclavskou D2. Kamiony se zdrží přes hodinu, osobní auta asi 40 minut. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova u exitu letiště, na vině je dopravní omezení. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení na D1 před Lipníkem nad Bečvou. Od Ostravy popojíždět budete mezi kilometry 300 až 297.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Tak co, změní se to počasí nějak zásadně o víkendu nebo ne? Meteorologové tvrdili už několik dní, že by se mělo výrazně ochladit. No ochladí se, opravdu. V sobotu maximálně 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě možná o něco tepleji vždycky, ale v neděli 19 až 24 přes den, jo, takže opravdu se ochladí. Jinak by to mělo být i nadále, převážně oblačné, s občasnými přeháňkami, ojediněle i s bouřkami.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Minutu před 14 hodinou odstartujeme naší první dnešní společnou hodinu. Tak by to chtělo nějaký velký hit, že jo? No, Simply Red s písní Fairground v polovině 90. dobývaly hit parády. Tak si pojďme dát, Mika Haknela, spol.
0: Ivo Alač, hit rádio 90.

0: Tohle byla jedna z těch kapel, které by se hodily jak na ten včera zahájený festival Masters of Rock, žánrově vymezený, tak i na ten ve středu zahájený, hodně různorodý, Colors of Ostrava. No tak třeba se to ještě někdy v budoucnu povede, do té doby si zcela jistě budeme pravidelně Aerosmith hrát tady na Hit Radio 90. No a za chvíli taky něco českého, co by se třeba hodilo zase na Hrady CZ. Tichá dohoda.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. BTcentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. BTcentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Hey!

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pohádka mise Artemis 3, která bude mít za úkol podniknout přesně tu cestu, o které teď na Hit Radio 90 zpívali Savage Garden, tedy na měsíc a zpátky. Měla by zase ještě více připravit a otestovat manévry a přístroje potřebné pro Artemis 4, při které by za 2 roky už mělo jít o další výsadek na měsíci. 650 let potom zatím posledním. Apollo 17. Tak držme palce, ať to hlavně nebude další Apollo 13.
1: Hit Radio 90.

0: Jak jsme si to teď poslechli na Hit Radio 90, slůvko proč může být takto krásně zhudebněné, třeba Annie Lennox, ale může být také vykřiknuté hystericky nebo plačtivě, což se přesně dělo u mnoha žen a dívek před 31 lety, kdy Robbie Williams opustil Take That. I kolegyně Markéta z toho má trauma, jak si ostatně můžete poslechnout v našem podcastu Vypalovačka v díle o boybandech. No a odchod Robbieho z Take That bude také součástí dnešních tří ve tři, věnovaným tomu, co se stalo v tento den v hudební historii. Tak si na to počkejte. Do té doby ještě třeba filmové hity od Big Mountain, Brian Adamse, Roda Stewarta a Stinga na Hit Radio 90.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Barbie, let's go party.
5: Jsou zpátky.
7: Hit me baby one more time.

0: Jedinečná Cher právě teď obohatila playlisty Trádia 90 ve 14.52, skoro už 53, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pozor, dejte na dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Policisté na 43. kilometru ve směru do Liberce vyšetřují havárii kamionu. Další nehoda osobního auta s kamionem blokuje pravý pruh na 11. kilometru dálnice D1 směrem do Brna. Řidiči popojíždí až ke Šmejkalce 20 minut. D11 u Jaroměře směrem do Hradce Králové je stále neprůjezdná po nehodě kamionu, který skončil v příkopu, probíhá jeho vyprošťování. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova u exitu letiště. Na vině je dopravní omezení. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
14: Asi 100 tisíc.
13: A ty s tím nic neděláš, jo?
14: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špak na právníka.
13: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
14: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
13: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I dneska stále ještě počítejme s přeháňkami a bouřkami, které můžou být i silné. Objeví se pak i v sobotu a v neděli, vždycky spíše přes den, k večeru by se pak po každé mělo vyjasňovat. No a teploty půjdou dolů. Dneska pořád ještě kolem 30, zítra 22 až 26, v neděli 19 až 24. S tím, že na jižní Moravě bude vždycky zhruba o 3 stupně tepleji přes den.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Máme to i na našich sociálních sítích, že 17. července 1995 odešel Robbie Williams Steak Dead a faninky se začaly hroutit. V ten den ale taky někdo slavil, konkrétně 24. narozeniny Jared Courts z velmi úspěšné americké bratrské dvojky P & Dawn, dneska je mu tedy 55, no a dneska taky, tedy 17. července 2026, vychází i reedice dvou skvělých devadesátkových výběrů, The Best of New Order a The Rest of New Order. Dáme si tedy něco z nich, taky něco od P & Dawn a hned na úvod, 3 ve 3, poslední hit Take That před odchodem Robbie Williamse.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. 3 ve 3.

0: To, co jsme si právě teď spolu poslechli na Hitrádiu 90 1963, vyšlo pouze na kompilaci The Best of New Order, která dneska vychází znovu v krásné 4CDčkové reedici, spojená se sourozencem The Rest of New Order a spoustou bonusů. No a dneska taky slaví Jared Cords, polovina dvojky PM Dawn, které jsme si dali velký hit založený na samplu George Michaela, Looking Through Patient Eyes. No a dneska je to taky 31 let od toho příšerného dne pro mnohé ženy a dívky, ke kterému se vlastně vracíme i na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu Hitrádia 90. Zahráli jsme si poslední hit Take That před odchodem Robbieho, Back for Good.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hitrádiu 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

Tohle včera zaznělo i na Colors of Ostrava, kde Lenka Dusilová oslavila 50. úžasnou retrospektivou své hudební kariéry. No a vrcholem toho včerejšího koncertu bylo samozřejmě to, když se k ní přidal dlouholetý kamarád a kolega, který v 90. hodně popostrčil, tedy David Koller, a zaspíval si s ní Sen i několik dalších písní. Závidím všem, co u toho byli.

0: Chris Ria, Sweet Summer Day na Hit Radio 90. Vzhledem k tomu, že je pátek po půl čtvrté, tak mnozí z vás už vyrážíte někam na víkend nebo možná i na nějakou delší dovču. Tak klidně napište, kam jedete. Podobně jako třeba náš posluchač Lukáš, který napsal, že před chvílí vyrazil na hory, což je teda, sorry, široký pojem, ale díky za zprávu, Lukáši. Za chvíli tě na cestu pošleme Michaela Jacksona nebo Kysáky.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: za námi, zakončují nám Black Box hitem Fantasy. Máme 7 minut před 16. Je čas na další aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pozor, dejte na dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Policisté na 43. kilometru ve směru do Liberce vyšetřují havárii kamionu. V koloně od 39. kilometru necháte 20 minut. Nehoda osobního auta s kamionem blokuje provoz na 11. kilometru D1 do Brna. Řidiči popojíždí až k mostu Šmejkalka půl hodiny. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Mezi 188. až 196. kilometrem necháte 30 minut. Provoz vázne na příjezdu do Brna také od Vyškova, a to kvůli požáru auta na 202. kilometru. Tady se zdržíte 20 minut.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu, a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I v sobotu a v neděli by se přes den mohly objevit nějaké ty přehánky a bouřky, k večeru by se pak pokaždé mělo už vyjasňovat. Co se týče teplot, nejnižší noční v noci na sobotu 19 až 14, v noci na neděli 16 až 10, to by se mohlo spát o něco příjemněji, no a ty nejvyšší denní zítra 22 až 26, v neděli 19 až 24. S tím, že na jižní Moravě bude vždycky zhruba o 3 stupně tepleji.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Za minutu a půl bude přesně 16 hodin. No a co bychom si mohli rád na úvod této hodiny? Jednu z nejlepších 90kových věcí, která zazněla třeba i ve filmu Velmi nebezpečné známosti. Asi tušíte, že půjde o Bittersweet Symphony.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Chodí mi to do mailu. Přihlásil jsem se do nějakého newsletteru, aby opravdu jsem nepropás nějakou informaci o tom, že by Spice Girls něco udělali k tomu letošnímu 30. výročí od vydání Wannabe a také debutového alba Spice, ale pořád nic. Viva Forever jsme si alespoň teď zahráli na Hit Radio 90 a za chvíli nebezpečné myšlenky. Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
7: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
12: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.

Na Hit Radio 90, Simple Minds, skvělá věc, She's a River v 16.27. Budete-li o víkendu v Praze, ať už jako výletníci, anebo jako běžní obyvatelé, a budete se pohybovat hlavně v centru a chtít ještě navíc použít tramvaje, na které jste zvyklí, anebo které vám někdo doporučí, že je tím nejlepší jet, tak aby vás, prosím vás, nepřekvapila novinka od tohoto víkendu, až do 10. srpna 12 tramvajových linek pojede jinak. Vzhledem k tomu, že v Národní a ve Spálené ulici bude výluka. Tak s tím prosím vás počítejte, když tak se podívejte na stránky dopravního podniku Praha DPP.cz. Tam se dozvíte detailně, jak to všechno pojede či nepojede. No a teď už nám skvělým hlasem Terence Trendárby zaspívá Holding On To You na Hit Radio 90.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ve vedru je vždycky potřeba doplňovat tekutiny. Liquido jsme si právě teď dali na Hitrádu 90, 6 minut před 17. Za chvíli budou 90 zpátky, ale předtím zpravodajský servis. Začneme dopravou od Renaty. Přehled zpráv pro nás bude mít Dominik a já pak taky přidám informace od meteorologů.
1: Doprava. Držíte se na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je nehoda na 20. kilometru a po pojíždě tu budete 20 minut. Kolona komplikuje provoz na výjezdu z Prahy po D1 na Brno. Od 11. kilometru budete kvůli omezení u mostu Šmejkalka po pojíždě půl hodiny. Na příjezdu do Benešova na úrovni čerpací stanice směrem od Vlašimi zasahují záchranáři a policie u nehody 3 osobních aut. Provoz je tam výrazně omezený. A nesouvislá kolona se táhne na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta v ní nechají půl hodiny, nákladní přes hodinu.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet,
4: klikni dvakrát!
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Už tam bude?
9: Nech toho!
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
17: Happysport.cz.

0: Hosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
5: Hezké odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS-kami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Fotbalisté Sparty v generálce před novou sezónou utrpěli debakl. Na závěr soustředění v Rakousku prohráli s dánským Norsjelandem 1-5. Do další sezóny vstoupí letenští příští sobotu v Brně, kde je čeká nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka.
6: Počasí. I o víkendu bude scénář podobný těm předchozím dnům. Přes den vždycky možnost přeháněk nebo bouřek, k večeru pak vyjasňování. Co se týče teplot, tak maximální denní zítra 22 až 26, v neděli 19 až 24 jenom, s tím, že na jižní Moravě může být v sobotu až 29 a v neděli až 27. No a nejnižší noční na sobotu 19 až 14, na neděli 16 až 10.
4: Hrajeme vám 90 non-stop.
6: Dal jsem se vás během odpoledne, kam vyrážíte na víkend nebo Radovču. Lukáš upřesnil, že ty hory, na který prý z Prahy jede, jsou Jizerky. Petra s manželem vyráží z Plzně na Mobiho na Colors. A Lucie za rodičema na Slovensko. Koukám, že nikdo na západ, i když to Pet Shop Boys navrhují.
4: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zpráva, opustila nás žena z Holuby ze Sám doma dvě, Brenda Fricker, historicky první jirská herečka, která dostala Oscara, a to za snímek Moje levá noha. Známe ji i z dalších 90-kových filmových hitů Čas zabíjet, anebo A tak jsem si vzal řeznici. No a ti šťastnější zažili v divadle, kde excelovala. Teď už bude excelovat jenom tam nahoře, tak ji tam zdravíme, Brendu Fricker. Bylo jí 81 let.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: 90.

No Mercy na Hit Radio 90. Zmiňoval jsem včera zesnulou irskou oscarovou herečku Brendu Fricker. Před měsícem a půl nás bohužel opustil i americký zpěvák Peebo Bryson, který naspíval dvě oscarové písně. Jedna je se Celine Dion z Krásky a zvířete a ta druhá je z dalšího Disneyho animáku Aladdin. A s Peebem Brysonem si ji zaspívala jeho častá spolupracovnice Regina Bell. Ta má právě dneska narozeniny a jistě při něch bude na svého kamaráda vzpomínat. No a my tak učiníme taky. Tady je náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Rádiu 90. A Whole New World z Aladina.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90 z animáku Aladdin. Oscarová píseň A Whole New World. Zaspíval nám ji ten, který nás bohužel před měsícem a půl opustil, Peebo Bryson, a ta, která je naštěstí stále ještě mezi námi a dneska má ještě navíc narozeniny, Regina Bell, tak jí přejeme všechno nejlepší.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. Epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Franto, co jsi to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec!
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák!
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90. Já, nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Olomouci Slavoníně za 36 milionů 50 tisíc korun. Rodinný dům v Úterý u Plzně za 3 miliony 490 tisíc. Rodinný dům v Tasově na Hodonínsku za 3,5 milionu. Byt 2+1 v Moravské Ostravě za 3 miliony 549 tisíc. A chata v Úlicích Hracholuskách za 500 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

devadesátky. Non-stop! Hit Rádio 90.